0: Příjemný večer, milé posluchačky a milí posluchači. Jsem moc ráda, že jste si naladili rádio Burgenland. Společně se teď ponoříme do nového vydání magazínu Dráťák, který najdete také jako podcast ORF Češi. Celým pořadem vás provede Pavla Rašnerová. V dnešním magazínu máme pro vás připravená dvě velká témata. To první nás zavede přímo do srdce rakouské politiky a kultury. V rakouském parlamentu se totiž nedávno konala prestižní debata z cyklu Literatur am Ring, tentokrát s podtitulem Starke Worte, tedy silná slova. Diskuze se točila kolem 50. výročí zákona o národnostních menšinách a řešilo se mimo jiné, jak silná je dnes česká stopa ve Vídni a jak si vlastně stojíme v rakouské společnosti. Pokud jste v srpnu sledovali televizi, možná jste už viděli naši reportáž. Jestli vám utekla, najdete ji zpětně v archivu ORF On. Já jsem ale hned po skončení této akce zapla mikrofon Rádia Dráťák a natočila pro vás dva exkluzivní rozhovory. Jako první promluví Karel Hanzl, starosta školského spolku Komenský a předseda Českého poradního sboru při úřadu spolkového kancléřství. Ten popíše novou, sebevědomou generaci vídeňských Čechů, ale otevře i palčivé otázky, které nám v rakouské politice stále chybí. Hned po něm se slova ujme básník a překladatel Ondřej Cikán, který se na sílu jazyka podívá očima literatury. Jaká je tedy budoucnost češtiny ve Vídni? To už si poslechněte teď sami.
1: V názvu dnešního večera stalo i česky silná slova. Jak vnímáte, jak silná jsou česká slova ve Vídni?
2: Tak pokud to vemu tím, jak se artikuluje naše mládež, která teď maturovala, tak si říkám, jsou to neobvykle silná slova, protože jsme vychovali generaci a teď už 22. maturitní ročník, který je vysoko sebevědomý, a má radost z toho, že umí jak česky, tak slovensky, tak německy. A od nich mám radost těch silných slov. Pokud jde o rakouskou politiku, tak tam ještě na ty silné slova máme dosti daleko.
1: A když byste mohl shrnout dnešní večer, dnešní akci, obsah toho, co dneska bylo řečeno, nebo co jste si vy pro dnešní večer připravoval, tak co bylo tak nějak jakoby stěžení, co jste chtěl sdělit tady na tom večeru?
2: Vlastně tam byly dvě otázky na mě, tak jako ta markantní bylo jako sdělit to, že jsem toho názoru, že neexistuje lepší školní systém pro menšiny, než je systém školského spolku Komenský, který vypracoval, a že by se na tom modelu, pokud by chtěli udržet všechny další menšiny, mělo orientovat i Rakousko. Tak dalece je těžko přesvědčujeme a bude to zase pomalu. Já teda věřím, že dostaneme ten ústavní zákon, který potom dá ty menšiny na jednu úroveň. To by byl velký skok pro Čechy a Slováky. Ale k tomu to potom ještě přelít do těch jednoduchých zákonů a ještě do toho financování, tam je potom ještě delší doba nutná.
1: Když byste se krátce zamyslel nad tím, jaké postavení mají v dnešní době vídeňští Češi, nebo když byste to třeba i srovnal s nějakou dobou před pár desítkama let, tak jak si myslíte, že většinová společnost na vídeňské Čechy nahlíží, nebo myslíte si, že celkový ten jejich obraz se změnil?
2: No, já myslím, že ano, a k tomu teda přispívá celá řada faktorů. Jednou stranou ta hospodářská situace, blízký a úzký kontakt hospodářství, jak mezi Rakouskem, Českou republikou a Slovenskem, a celá řada podniků, který tady ještě ve Vídni nějak historicky jsou, tam jako rád zmiňuji Kolaříkovi vůbec, kteří se exponují, ale všechny ty faktory dohromady a i to vystupování té školy, my jsme tady skoro v tom parlamentu pravidelní partneři té dialog platform Demokratie Werkstatt. Školský spolek Komenský a jeho žáci si získali absolutně pozitivní obraz v rakouské politice a všech těch, kteří ty školu navštěvují nebo přijdou na návštěvu. Takže tam se nám podařilo tak postupně za 30 roků ten obraz změnit. Vidí nás taky jinak Česká republika, vidí nás trochu jinak i Slovensko. To znamená přesně tahle ta kooperace tohodle regionu a na to je každý z nás je vyzvaný, aby na tom soužití té střední Evropy něco přispěl. A přesně ty žáky my vychováváme. To budou sebevědomí středoevropani.
1: Teď se celkem těším na tu odpověď vaší. Část, nebo dalo by se říct, čas dnešního večera byla věnovaná i literatuře, tak jestli se dá říct to, jak vy vnímáte jakoby českou literaturu nebo česko-vídeňskou literaturu tady v Rakousku, je nějak jakoby tato oblast pokrytá? Jsou tady literáti, kteří patří k té češtině i k Vídni, nebo si myslíte, že by se to třeba mohlo trochu zlepšit?
2: To všechno potřebuje čas, protože tak, jak to říkal Ondřej Cigán, tak ta jeho perioda v obecné škole nestačila. V té střední škole potom jako zjišťoval tyhle ty různé poměry.
1: Jsou tady literáti, kteří patří k té češtině i k Vídni, nebo si myslíte, že by se to třeba mohlo trochu zlepšit?
2: To všechno potřebuje čas, protože tak, jak to říkal Ondřej Cigán, tak ta jeho perioda v obecné škole nestačila. V té střední škole potom jako zjišťoval tyhle ty různé poměry těch řečí,

0: Naše školy absolvujú a z tých detí, ktorí vyrústajú v tej dvojazyčnosti, tam budú takí literáti. Takže tam budú spisovatelé, to všechno budeme mít.
1: Od školních lavic a politiky národnostních menšin se teď přesuneme ke kráse psaného slova. Jak vidí sílu jazyka a jeho význam pro vzájemné porozumění básník a překladatel Ondřej Cikán?
2: Možná by zkrátce třeba i česky mohl zhrnout jakoby tu jednu odpověď, kdy si odpovídal na to, jak se ti podařilo jakoby docílit toho, že tak nějak jakoby strháváš, nevím, hranici mezi tím, že obsah a forma tak nějak se potom přetaví i do toho dalšího jazyka, teda asi do té němčiny, tak to asi, jo, si myslím, že pro tebe je takový možná trochu fenomén, nebo to, co jakoby tobě se podařilo v rámci, jo, české i německojazyčné literatury, nebo hlavně teda poezie.
3: No, tak jako to, co mě nejvíc zajímá, je hudebnost jazyka a hledání možností, jak se dá vyjádřit vlastně, nebo no, jak se dá vyjádřit hudebnost vlastně toho výchozího jazyka v tom cílovém. Protože se na to musí hledat samozřejmě nové metody. Když má čeština třeba kontrasty mezi samohláskami, tak to nelze vlastně úplně jedna ku jedné přivést do němčiny, protože němčina nefunguje tak jako čeština, že nemá tak jako ty dlouhé samohlásky. A i když by se člověku zdálo, že je má, a tak se pak třeba musí pracovat více souhláskami. No. A prostě tohleto hledání těch metod, těch různých rytmů k tomu, aby se právě napodobilo znění toho originálu, to mě strašně zajímá. Protože to je inspirativní i pro vlastní tvorbu taky.
2: Možná, jestli bys ještě řekl, třeba i to bylo celkem fajn, když jsi sděloval, že jo, je potřeba, aby člověk měl možná vztah ke všem těm jazykům, se kterými tak nějak vyrůstá.
3: Jo, no jasně. To si myslím, že je důležitý, hlavně teďka, jak vyučuju na gymnáziu a děti mám v obecné škole Komenského, tak vidím, že vlastně ve vyučování německého jazyka se právě nepěstuje tolik ta láska ke kráse jazyka, že vlastně se nečtou skoro básně, hodně málo se učí básničky nazpaměť, takový dětský, a když tam nějaký jsou, tak často vržou, skřípou a nemají přesný rytmus. Ne vždycky, ale často. No a myslím si, že by bylo právě důležitý, aby se nepěstoval jenom jazyk těch menšin, ale aby i Rakušané a Němci prostě měli lepší vztah, větší lásku ke krásám a hudebnosti vlastně němčiny, aby pak měli větší zájem o jiné jazyky. Protože člověk může milovat svůj jazyk s tím, že je prostě nejlepší tak jako nacionalisticky, ale když opravdu vidí tu krásu jazyka, tak asi vycítí, že v jiných jazycích bude taky a že tam bude fungovat třeba jinak. A to pak začne být zajímavý.
2: Možná jak vnímáš třeba češtinu ve Vídni nebo v Rakousku právě, co se týče té literární tvorby. Člověk má přehled o spisovatelích a spisovatelkách, kteří mají český původ, ale jo, dá se říct, že v podstatě všichni tvoří hlavně v němčině, tak jo, čím si třeba myslíš, i že to je, nebo myslíš si, že by třeba se měli víc zaměřit i na češtinu, nebo jak z tvýho pohledu ty tvoříš vlastně i česky, tak jo, jak nějak, jakoby, nevím, no, máš k tomu takový nějaký postoj, že je lepší teda jakoby nějak ty svoje myšlenky teda vyjádřit, aby se dostali k tomu co největšímu publiku nebo čtenářům, ale budou v němčině, anebo tak nějak, já nevím, no, bojovat za to, aby člověk se mohl vyjádřit v té mateřštině nebo v tom jazyku národnostních menšin.
3: No, tak skutečně jsem provedl takový experiment, že jsem teď požádal o podporu mý nový básnický sbírky, kterou jsem napsal česky, tady, ve Vídni. A prej, že jako to možná půjde, že čeština je přece jenom, že ten menšinový jazyk, tak uvidím. No, jestli to půjde, že aspoň dostanu trošičku natisk, tak si myslím, že to byl zajímavý experiment a že to jde taky. Ale samozřejmě většina spisovatelů, co jsou tady, a co se třeba přestěhovali do Německa, nebo co vyrůstali v Německu nebo v Rakousku, tak jednak píšou samozřejmě pro svoje kamarády taky, jako s tím se asi začne, ne? A pak taky pro to větší publikum. A nakonec i množství českých spisovatelek a spisovatelů, co dneska píšou jako takovou tu prózu, tak počítají s tím, že ji musí psát tak, aby

byla přeložitelná a aby pak se četly právě v tom jako hlavním trhu pro export, což je Německo. Takže tak to asi chodí. Ale myslím si, že je hodně důležitý se dál zabývat jako češtinou a zkoumat, co se v ní dá dělat. Mě například teďka hodně zajímá časomíra, protože se v časomíře vůbec nepíše už snad víc než 100 let. A právě ta nová sbírka je časoměrná. A to je třeba něco, co němčina vůbec neumí psát, jako aby se v ní psali časoměrné verše. Tak když to v němčině nejde, tak se to musí udělat česky.

0: Příjemný poslech přeji všem, kteří právě teď ladíte Radio Burgenland. Hudební pauza je za námi a my se teď vracíme k našemu dalšímu dnešnímu hlavnímu tématu. Jak už víte, letos v červnu se v rakouském parlamentu hodně mluvilo o 50. výročí zákona o národnostních menšinách. A právě tam na tematické výstavě jsem se potkala s Richardem Baslerem, předsedou RG Volksgruppen a členem poradního sboru pro českou národnostní menšinu. První část našeho rozhovoru jste v dráťáku mohli slyšet už před létem. Dnes se ale podíváme na jeden fascinující a možná trochu opomíjený dopad tohoto zákona z roku 1976. On totiž vídeňské Čechy, kteří byli v té době rozhádaní na tři různé tábory, doslova donutil sednout si k jednomu stolu a začít spolu komunikovat. Jak složité bylo najít společnou řeč, proč to trvalo téměř 20 let a jaké to vůbec je být dnes hrdým Rakušanem a zároveň vídeňským Čechem? Poslechněte si druhou závěrečnou část rozhovoru s Richardem Baslerem.
1: Zákon o národnostních menšinách roku 1976 přinášel taky ještě jednu podle mě důležitou věc, to, že zástupci vídeňských Čechů, jaký byli v tu dobu na tři tábory rozhádaní, byli nuceni taky mezi sebou komunikovat, sednout si dohromady, mluvit s sebou jako a to, i když to trvalo hodně, hodně let, až do roku 1994, tak nakonec začala taková komunikace. A komunikace je první část toho druhého pochopit a taky se usmířit. A myslím, že tohle taky byla důležitá věc, jaká se možná trochu zapomene, že nakonec ne rok 89, ne sám on byl ten, jaký přinesl potom, že se rozhádaná menšina mezi sebou jako dala dohromady, ale první krok k tomu byl taky ten zákon, jaký nutil opravdu se s tím zabývat, s tím, že jsou různý směry, různý zájmy a různý pozice a začínat být taky tolerantní oproti druhýmu. To je podle mě taky jako taková, jako když myslíme na to, jako jak zástupce menšinové rady sdružení kulturního klubu, jaký postoj k tomu měli nám. Třeba na začátku menšinová rada chtěla všechny čtyři místa mít jako jediný zástupce. Združení chtělo mít dvoje. To už trvalo léta, než se nějak dohodli. Potom kulturní klub měl mít jedno. To samozřejmě taky jako zase jim nesedělo, že zastupovali spíš tu novou vlnu migrace. Takže to trvalo přesně do roku 1991, než se ty tři dohodli. Přesně od roku 77 až 91. Ale potom to vždycky ještě nebylo všechno, že se ještě jednou ze 4 na 5 muselo rozšířit, aby 94, potom nakonec to vůbec tomu došlo, že ještě další zástupce se ještě přičlenil k tomu poradnímu sboru, což spíš přišlo asi ze strany politických stran, že jako ještě byli to názoru, že ještě existuje čtvrtá strana, jaká by je nutná, čtvrtý tábor, takhle, jak je nutný být zastoupen, aby to odpovídalo zákonu, že tam mají všechny směry menšiny být zastoupený. Tom Koutný jako a Kolín byli všichni socialisti. Socialisti ještě byli, ještě Bruno Krajský nakonec si přál, aby jako taky oni byli zastoupeni. No tak, tak potom, potom se to ještě jednou byla novelizace další nutná. No. Ale to je ono. 77 menšinová rada chce mít všechny místa, všechny jiný neuznám, jsou marginální. To ještě mám písemně, jako to písemně třeba Karl Matal jako dokumentoval. To ještě mám v roku 81, kde třeba píše menšinová rada je taká, zastupuje to. Existuje ještě marginální malá další strana, to sdružení. No marginální byla asi třetina. A vůbec vídeňský Češi šli taky na jak ty jedny, na ty druhý někdy. Jako to nebylo tak, že jako ty jenom jdou tam, ty jdou tam. A potom ještě samozřejmě vůbec neuznal, jako, že kulturní klub, jako to, ty vůbec by tam neměli být. No ale do roku 91 už byli tak daleko, že se domluvili na tom. To znamená, že akceptovali, že existuje druhý, že nakonec to tak je část menšiny a tak. Trvá to, ale jako, když lidi mluví, tak to hodně přinese. A byli nuceni mluvit. To je ono. V životě by to neudělali jinak. Ani by je to nenapadlo. To vím z Svou Tichýho, jako, jaký bez rakouské strany tam v spolkovém kancelství, jako, jaký tam měli srazy, jak se tam pěkně vždycky hádali mezi sebou, jak pozice jako opravdu opakovali vždycky ty stejný. No. To je přesně ta jedna věc. Co je úkol poradního sboru? To je jenom radit. A to je to, co na začátek se taky špatně částečně chápalo. Ono se myslelo, že ten poradní sbor má moc větší politický funkci, jakoby nějak, že jenom, že to, že to jsou reprezentanti, jaký tam jsou. Ale oni nejsou tam jako reprezentanti, jsou tam jenom sami za sebe, to je to podstatné. Nejsou jakoby, já zastupuju, takhle. Nemůžu zastupovat menšinu, protože nikdo je nezvolil, nikdo tohle nevybral. On nakonec je to tak, že jsou spolky, jaký jsou jakoby reprezentativní, uznaný, ty dávají návrh a spolkové kancelství vybere ty členy. To znamená, že nakonec je to spolkové kancelství, jaký rozhoduje, kdo zastupuje a může radit. Ale proto to je jenom radit. Nikdo nemůže tvrdit, já teď víceméně jsem tady za menšinu, já mluvím za menšinu, protože to není možný. No. Tak. A to bylo to, co na začátek potřebovalo asi 10 let, než se to pochopilo. A potom, jo, ale to je komunikace. Já myslím, že to je důležité to nezapomenout, že když lidi začínají mluvit mezi sebou, že to přinese akceptanci druhého, pochopení a taky se nějaký tyhle předsudky a nedorozumění takhle můžou vyřešit.
0: A od politiky a historických debat se teď na závěr přesuneme k něčemu mnohem osobnějšímu. K tomu, co pro Richarda Baslera vlastně znamená vnímat sám sebe jako vídeňského Čecha.
1: Jako člen národnostní menšiny mám veliký štěstí, že žiju v Rakousku, v Evropě, kde nejsou menšiny potlačovaný, pronásledovaný jako v nějakých krajích na světě. Takže z toho hlediska můžu být velice spokojený a šťastný. A samozřejmě taky to uznání v Rakousku je tady. Je to přesně ten zákon, jaký vyjadřuje uznání národnostních menšin. Taky ty vysílání mediální přinášejí jako to, že ten obraz národnostní menšin se zlepšil a zlepšuje. A to všechno samozřejmě je důležitý taky pro identitu, pro to, jak člověk sám sebe vnímá. A tak to jako můžu bez potíží říct, že jsem hrdej být Rakušanem, ale taky vídeňským Čechem. To není problém, tam není žádný konflikt v tom, jako, protože to, jo, to je to pěkný, jako, že to. Ta identita může sem obsahovat více těch prvků různých směrů. Že identita nejednodušší, já jsem jenom tohle nebo tohle, toto. To v dnešní době taky tak ani by nešlo. No.
0: Dnes jsme se společně podívali do rakouského parlamentu. V první části jsme s Karlem Hanzlem a Ondřejem Cikánem zjišťovali, jak silná jsou česká slova ve Vídni a v literatuře. Ve druhé části nám pak Richard Basler ukázal, že menšinový zákon nebyl jen o financích, ale především o komunikaci. O tom, že dokázal tehdejší rozhádané spolky usmířit, naučil je toleranci a pomohl formovat moderní identitu vídeňských Čechů, kteří jsou dnes hrdými Rakušany. Z aktuálního magazínu Dráťák je to všechno. Jeho další vydání si můžete naladit zase příští pondělí v 21 hodin a 10 minut na rádiu Burgenland. Pokud si chcete dnešní pořad poslechnout znovu nebo se vrátit k některému z jeho starších vydání, najdete je na webu volksgruppen.orf.at/Češi a to také jako podcast ORF Češi na platformě ORF Sound a v dalších podcastových aplikacích. Od mikrofonu se s vámi loučí Pavla Rašnerová. Přeji vám příjemný zbytek večera a naslyšenou zase příští pondělí.